je ten piatok dobrý. Martin Garrix v našom playliste, aj Ed Sheeran. V 8. hodinka je tu a my sme Olivera Samo. Spomínal si, že kedy sme naposledy plakali. Ale túto otázku som ja nepoložil tebe. Oh.

Fantastická novinka v našom playliste. Toto je Európa 2 a pesnička Shine. Máme 16 hodín. Diana pozdravuje na celé Slovensko. Hugel, David Guetta, French Montana a Aidan Martin. Na váš krajší piatoček si to dajte hlasnejšie.

zmotnout, bol by to. Já ti zase vymyslím dajaký jiný dobrý pocit. Keby si navzájom můžeme robit len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jíst, těka ti to po ulici. Keby si už nebudaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla i věš, čo si to myslí.